Nebeský Otče, Ty živíš vtáky v povetrí a odievaš ľalie na poli. Ty dávaš vzrast a krásu rastlinám, Ty zvlažuješ zem dažďom a ohrievaš ju slnečnými lúčmi. Príjmi pod svoju ochranu naše siatiny, role, lúky a vinice. Chráň ich od škodlivej búrky a krupobytia a daj, aby sme sa tešili z bohatej úrody. Prosíme ťa, Pane, nech naša zem vydá svoje plody, aby sme ich užívali na chválu a slávu Tvojho mena. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.